0: ballle se nohall a weher an or an nohall gar acha chahirí sé.
1: Elle na b a ball elle na b a ball elle na b a ball bohanna a fanla elle na b a ball elle na b a ball elle na b a ball bohanna a fanla.
0: Bénin fetar fola mar an bhéin fetar fola mar an dúil an bagil na mar a bhéine mí greasar an airing na marric na duineún si
1: eile na b na b eile na b na b eile na b na b bohanna a fanla eile na b na b eile na b na b eile na b na b bohanna a fanla aú si dat na seo aú si dat na seo aú si dat na seo bhéir mí greasar an airing na marric na duineún si eile na b na b eile na b na b eile na b na b bohanna a fanla eile na b na b eile na b na b eile na b na b bohanna a fanla
0: bénin fetar fola mar Bénin fetar fola mar an dúil an bagil na mar a bhéine mí greasar an airing na marric na duineún si
1: eile na b na b